0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Rádio Bonton začínají další zprávy. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. V neděli ráno nás čekají místy mlhy. Přes den bude jasno až polojasno. Postupně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv je to vše. Příjemný poslech Rádia Bonton.

could.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Rádio Bonton začínají další zprávy. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. V neděli ráno nás čekají místy mlhy. Přes den bude jasno až polojasno. Postupně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv je to vše. Příjemný poslech Rádia Bonton.
0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Rádio Bonton začínají další zprávy. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. V neděli ráno nás čekají místy mlhy. Přes den bude jasno až polojasno. Postupně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv je to vše. Příjemný poslech Rádia Bonton.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Rádio Bonton začínají další zprávy. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kde kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. V neděli ráno nás čekají místy mlhy. Přes den bude jasno až polojasno. Postupně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv je to vše. Příjemný poslech Rádia Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Rádiu Bonton začínají další zprávy. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. V neděli ráno nás čekají místy mlhy. Přes den bude jasno až polojasno. Postupně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv je to vše. Příjemný poslech Rádia Bonton.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Rádio Bonton začínají další zprávy. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. V neděli ráno nás čekají místy mlhy. Přes den bude jasno až polojasno. Postupně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv je to vše. Příjemný poslech Rádia Bonton.

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: další hodině na Rádiu Bonton uslyšíme Marii Rotrovou a Petra Němce. Ranní loučení. Taky se těšte na Lucku Bílou a písničku Fénix.
1: Každá bouře, co jsem přežene, někdy to bolí, to ne, že ne.
0: A na startu hodiny čeká Kim Wilde, You Came. Tady 8 hodina a s ní také počasí na Rádiu Bonton.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak jak dnes bude, slunečno a slabé přeháňky jen na horách. A má být jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé slabé přeháňky. Dnešní nejnižší teploty od 11 do 7 a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia. Na jihovýchodě naměříme až 25. No a čekáme také slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní až západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
2: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Ano, byla 8. hodina, já vám přeji krásné nedělní ráno, už máme 23. srpna. No a s tím také spoustu krásných písniček na Rádiu Bonton. A také vyrazíme na slavnosti dřeva a rozhodně to bude stát za to, tak já už se na to moc těším. A tady už je s písničkou You Came, zpěvačka 80. let, Kim Wilde.

Tohle je Richard Sanderson a Reality na Rádiu Bonton. No a my se podíváme, kam bychom dnes mohli vyrazit. Už v 9 hodin startuje jedna velkolepá kulturní akce s lidovým trhem i pochod v Dřevákách. Jmenuje se Volarské slavnosti dřeva 2026 a čekají nás 2 dny naplněné vůní dřeva. A dnes je ten druhý den, kde si můžeme užít historické řemeslné trhy, lidové trhy, také kulturní program, přátelskou atmosféru a s dobrým jídlem a pitím. Slavnosti dřeva, několik desítek řemeslníků předvádí staré, mnohdy již téměř zapomenuté řemeslo. Je to akce, která odstartovala včera a dnes až do 16 hodin si můžeme ve Volarech užívat dřeváky. Je tady i soutěž o putovní dřevák a pochod v Dřevákách právě startuje v 11.30. Tak si to užijte, no a já pro vás mám na Rádiu Bonton další skvělou muziku. A teď už to bude Lucka Bílá, taky Queenie, anebo Jana Kirchner v Cudzoměstě. Přeji vám příjemný poslech.

Posloucháte Radio Bonton, máme neděli a můžeme vyrazit na zubačku. Ano, v roce 2025 Správa železnic rekonstruovala zubačku Tanvald Kořenov a Harachov. A ta je pro další fungování trati nezbytná a proto provedli právě tuhletu renovaci. No a pokud chcete poznat zubačku poklidněji, bez velkého množství lidí a přitom se svést historickým vlakem, tak se můžete svést třeba dnes právě historickým motoráčkem na zubačce. Průvodčí je v historické uniformě, bude vaším průvodcem a seznámí vás s historií zubačky a zajímavými místy podél této trati. V době jízd historických motoráčků na zubačce je otevřeno muzeum o zubnicových drah Kořenově právě v 11 a ve 14 hodin. Tady bude probíhat komentovaná prohlídka. Vyražte na zubačku, na motoráček a já už tady mám pro vás další muziku a bude tady Marie Rotrová a taky Petr Němec, anebo Shakira a skupina Modus zo Slovenska. Ty, já a můj brat tady jsou. Krásný den.

0: tohle kapradí a opět a Radeček a Eli si zaspívají I tak to za to stojí.
1: I tak to za to stojí.
0: A hodinu odšpuntujeme kapelu Alphaville, Sounds Like a Melody. Teď se jdeme podívat na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Tak jak dnes bude, podle předpovědi meteorologů má být jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle i slabé pršení, tedy přehánky. No a jaké budou teploty denní? Od 18 do 22 stupňů se bude pohybovat rtuť teploměru, na jihovýchodě vyleze až na 25. A foukat by měl slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní až západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. No a předpokládané množství srážek na horách je od 0 do 1 mm. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
2: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám ještě jednou krásné dopoledne v neděli 23. srpna. No a máme tady 9. hodinu. Kam se dnes vyrazíme podívat po 9. hodině? Tak třeba na modely traků, RC modely traků. Ukázková silnice přímo jako ze žurnálu a my si to užijeme. Vemte děti a vyrazíme už za malý okamžik. Ale teď muzika na Rádiu Bonton. Slíbení Alphaville už jsou na startovní čáře s písničkou Zní to jako melodie. Sounds like a melody. Přeji vám příjemný poslech.

0: Krásné dopoledne vám všem od mikrofonu Rádia Bonton přeje Libor. No a pokud máte rádi modely, RC modely, traků a dalších vozidel, tak rozhodně vyražte do Dobrovic na Palackého náměstí 2, protože právě dnes je tady připravená ukázková silnice RC modelu trak v Dobrovických muzeích. RC modely a stavební technika na ukázkové silnici rozhodně bude stát za to. Dnes v neděli od 9.30 do 13 hodin. Těšit se můžete na doprovodný program pro děti i dospěláky, například na mobilní závodní dráze RC modelu pro děti, skákací hrad, mlha nebo velké pískoviště. Tohle všechno v Dobrovicích na Palackého náměstí. No a teď už další muzika na Rádiu Bonton. Karel Gott, Pokaždé, zavolám tě zpátky. Přeji vám příjemný poslech a krásnou neděli ve společnosti vašeho Bontonu.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: další krásná romantická věc You and I a Škorpíci na rádiu Bonton. No a k tomu další krásná pozvánka právě na dnešní den, na neděli 23. srpna. Vimperský kašpárek. Ano, Vimperský kašpárek je přehlídka loutkových divadel, se kterou se malí i velcí diváci mohou setkat každou neděli. A dnes je vystoupení v 15.30 v Městském parku. No a pokud bude nepříznivé počasí, tak v Městském kulturním středisku. No a co je na programu dne 23. srpna? Jak Jáchym ke štěstí přišel. Hlavní postavou písničkového příběhu je kluk Jáchym, který je pořád smutný. Nic se mu nelíbí, nic ho nebaví. Jak to všechno dopadne, tak vyražte do Vimperku a rozhodně věřte, že i s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo. A teď už další muzika na rádiu Bonton, už za chvíli Vašek Neckář a Křídla iluzí. Tak hezký den.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: Je tady 10. hodina a s ní i další nabídka muziky do další hodiny. Michal David, to zas byl den. Čekají vás také Tereza Mašková a Marek Lambora, Náš příběh. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stran. A na startu hodiny je kapela Starship. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes? V neděli bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě naměříme 25, na horách pak 13 stupňů. Foukat by měl slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. A rostrové podmínky jsou dobré, zpočátku místy mírně nepříznivé. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 10. hodina, posloucháte Radio Bonton, víkendové vysílání. No a v této hodině vyrazíme do lékárny s paní lékárníkovou z 18. století. A co nás tam čeká, to se dozvíte už za malý okamžik, ale teď je tady kapela Starship, We Build This City.

0: Posloucháte Rádio Bonton a my vyrážíme do lékárny. Ne, že bychom potřebovali léky, ale chceme si užít historickou akci. Dnes jsou připravené prohlídky s paní lékárníkovou a zjistíte, jak to chodilo v lékárnách, jaké byly nemoci a proč se náš dům jmenuje Zámecká lékárna. Říkají pořadatelé v Březanské a v Třeboni v Zámecké lékárně Třeboň. Zalistujete i v dobové literatuře a podíváte se, proč se jmenuje ten dům Zámecká lékárna. Lékárna je v tomto domě poprvé zmiňována v polovině 18. století. Lékárník si pronajímal prostory od vrchnosti, no a v přízemí domu také bydlel společně se svou rodinou a personálem. V domě se léky vydávaly, připravovaly, míchaly a byl tady taky sklad ingrediencí a na půdě se sušily bylinky. To se dozvíte dnes mezi 10. a 16. hodinou právě v lékárně v Třeboni, v Zámecké lékárně. Ale co se dozvíte z hudby? No tak to, co uslyšíte od Terezy Maškové a Marka Lambory, taky Climby Fisher zaspívají a taky Čechomor, Velické zvony. Tady jsou a přeji vám příjemný poslech.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

Jste s Rádiem Bonton a teď tady mám jedno takové téma, které odlehčí dnešní den. Já si myslím, že je to lidské, je to vždycky, ne, to není to vždycky, ale to přísahám. Protože tady píše velký nadpis, nebaví vás sex, mnoho žen dělá zásadní chyby, které je připraví o skvělý orgasmus. No tak těch šest chyb je jednoduchých. Prý nemluvíte, skvělý i bez zbytečných řečí, ale on ten muž potřebuje, abyste s ním ty sexuální touhy sdílel. A pak také odmítáte zpestření, my vám to říkáme pořád jako muži a pojďme něco vyzkoušet nového. Řešíte problémy s erekcí, nemáte chuť na sex, nemasturbujete, odsuzujete porno a odmítáte orální sex. Když tohle to všechno přijmete, milé ženy, tak všechno se spraví a bude zase fajn. No a užijete si to. Za chviličku Michal David, taky Shane Ward a kapela Banket po schodoch. No ale teď už samozřejmě vám přeji krásný den a za chviličku opět se podíváme na počasí na Rádiu Bonton.

0: tu máme 11. hodinu a po celé tu s námi bude Poetika a jejich Půlnoc. A taky zaspívají Eláni s novam Sama dotkni. A na začátku hodiny Michael Sembelou a Maniac. My jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jak dnes bude, tak to ví meteorologové a také posluchači Rádia Bonton. Bude jasno až polojasno, ráno místy čekáme mlhy, během dne pak přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupají od 18 do 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě naměříme až 25. V 1000 metrech a na horách naměříme 13 stupňů. A foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. No a rostlové podmínky, dobré zpočátku, místy mírně nepříznivé. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Máme tady už 11. hodinu, vy posloucháte Rádio Bonton, neděle 23. srpna. No a v této hodině vyrazíme na pohádkový vláček. Svezeme se s ním a určitě si užijeme krásné pohádky. A teď už je další muzika na Rádiu Bonton. Michael Sembelou a Maniac. A já vám přeji příjemný poslech Rádia Bonton.

Stále posloucháte Rádio Bonton a hned v úvodu hodiny jsem vás pozval na pohádkový vláček a v tom budu pokračovat, protože bych vás rád pozval na pohádkový vláček do Teplic na sever Čech, kde si užijete speciální jízdu pro děti doplněnou o dva pohádkové příběhy. Právě dnes vyráží hned ve dvou časech, a to ve 14 a v 15 hodin. Vláček vyjíždí z náměstí Svobody a sveze vás k areálu bývalé plovárny v Zámecké zahradě. Tady se koná rodinný den se smíchem a bublinami. Potom během jízdy uslyšíte dva originální pohádkové příběhy a společně splníte jeden důležitý úkol. Na závěr vás čeká, tedy pro děti, malá sladká odměna, no a jízda je oproti klasickému okruhu kratší, potrvá přibližně 35 minut. Zakoupenou jízdenku, kterou zakoupíte, tak platí jen pro zvolený čas. Není možné ji měnit anebo stornovat, takže od 14 do 16 hodin využijte v Teplicích pohádkový vláček a teď už si užívejte další muziku na rádiu Bonton. Laura Brenigan anebo Petr Muk, Ona se brání. Přeji příjemný poslech.

Přeji vám krásný poslech Rádia Bonton. Doufám, že odpočíváte v neděli 23. No a teď už tady je další taková příjemná záležitost, kterou bych vám chtěl prozradit. Dneska v 18 hodin začíná jedna úžasná věc. Hrado-zámecká noc na zámku Loučeň. Ano, a čeká nás tato noc, což je pestrý koktejl těch nejlepších prohlídek non-stop až do rána, až do 6. hodiny. Maraton těch nejlepších prohlídek si užijete právě na Loučni. No a akce se koná v rámci Hrado zámecké noci pod záštitou Národního památkového ústavu. Až se setmí, tak každých 15 minut až do 1 do rána můžete se těšit na světelné hudební show a promítání na fasády zámku. Odvážlivci mohou vyrazit také do nočního zámeckého parku, který bude během akce speciálně osvětlen. Je tam spousta akcí, tam bude třeba dětská prohlídka s bílou paní, cestovatelská prohlídka, taky třeba cestovatelská prohlídka loučenští turn taxisové ve světě a svět na loučení. To jsou akce, které jsou tady od večera až do rána. Tak si užijte noc na Loučni a teď už další muziku na Rádiu Bonton. Budou tady s námi Rednecks, Hold Me For A White nebo Turbo a Hráč. Tak tady jsou. Příjemný poslech.

0: Máme tady pravé poledne a to je čas oběda a taky krásné muziky. Po celé tu s námi bude Belinda Carlisle. Těšit se můžete také na písničku Ta bílá ti sluší od Marka Ztraceného. Stojíme tu oba a Bůh se chystá potvrdit naše slova, trochu nejistá. Stojíme. No a pravé poledne odstartuje Marie Rotrová. Zřejmě letos nikde nejsou kytky. A před námi je také předpověď počasí.
1: Radio Bonton počasí.
0: Jak dnes bude v neděli 23. srpna, má být jasno až polojasno, také během dne přechodně oblačno a nejvyšší teploty se budou dnes pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia. Na jihovýchodě dokonce naměříme 25 a na horách 13 stupňů. A foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. No a rostlové podmínky jsou většinou dobré. Já vám v tuhle chvíli přeji dobrou chuť k nedělnímu obědu a budu se těšit opět až příští neděli v 8 hodin ve vysílání Rádia Bonton. Krásný den vám všem, moji milí, přeje Libor Weber.
1: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda. Proto

Iceland to come.

0: prachy. Si
1: nekoupíš. Radio Bonton.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitamínovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flešky, kufříky vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Kdy usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

levandulová. Nádherně levandulová.

0: Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Krásný nedělní podvečer vám přeji, je neděle 23. srpna. Svůj svátek slaví všechny Sandry a my jim tímto přejeme jen to nejlepší. No a co nás dnes čeká? Mrkneme se na skok do Číny. Také mám pro vás dva krásné příběhy s dobrým koncem. Vezmu vás i na cestu do pravěku a už za malou chvíli si řekneme významné dny celého příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. No a do té doby jen to nejlepší z muziky. Blondie, Krištof a nebo právě teď začínáme skupinou Turbo.

0: Tak to byl na rádiu Bonton David Koller a my už míříme za významnými dny celého příštího týdne a začneme zítřkem, tedy pondělkem 24. srpnem. To si připomeneme Mezinárodní den podivné hudby. Tak tu my vám tady rozhodně nehravíme. No a také je to Národní den vaflí a to už se mi začínají zbíhat sliny. V úterý 25. oslavíme Národní den polibku a usmíření. No a pokud se nemáte s kým usmířovat, tak rozhodně někoho můžete alespoň políbit, ale také Národní den banánového splitu. Mňam, mňam. Pojďme na středu, to je Národní den psa. A jestli nemáte vlastního, tak podrbejte aspoň nějakýho cizího, ale bacha, ať vás nekousne. A také si připomeneme ve středu den rovnosti žen. Ve čtvrtek je Národní den jen tak. A to se dá říct téměř na cokoliv. V pátek máme Národní den motýlka a také Národní den červeného vína. No k pátku se to úplně hodí. Pojďme na víkend 29. srpna v sobotu je Mezinárodní den proti jaderným zkouškám. Tak rozhodně nic zkoušet nebudeme a jaderného už vůbec ne. No a v neděli je den Frankensteina. Tak kdo nemáte masku nebo tak nevypadáte, tak si pusťte aspoň ten film, ať zavzpomínáme na tuhle legendární postavu. To byly významné dny celého příštího týdne, no a nás čeká už za malou chvíli pohled na silnice a do té doby si dáme třeba Alphavel, skupinu Slza, nebo právě teď na Rádiu Bonton Ricky a Povery.
1: Rádio Bonton.

0: To byla Aneta Langerová na Rádiu Bonton a my jdeme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici 304 u Havlovic na Trutnovsku. Nehoda je bez zranění a místem projedete. Nehoda dvou osobáků se také stala na silnici 336 u Horky na Kutnohorsku. Tak pozor na to, i tímto místem se dá projet. A sraženou stranu nám hlásíte ze silnice 107 u Kamenice. Tak pozor, na místo míří policie, ale i tady tím místem projedete. No a my ze silnic míříme zatím nejlepším z muziky a všude tam, kde nás posloucháte, posíláme třeba Petra Muka, Alexandru Burke, nebo právě teď je připravený Petr Nať.

0: zpíval na rádiu Bonton Petr Muk a před námi aktuální pohled na zítřejší den a do té doby třeba Falco, Tomáš Klus nebo už za malou chvíli Jermaine Jackson společně s Piazzadorou.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, na trně všechna patří jiným, prosím, kdo

vesny, města i včiny, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedá

0: Martin Jesto a skupina Tým na rádiu Bonton a v příští hodince se můžeme těšit třeba na skvělou Hanu Zagorovou.
1: Za každou chvíli s tebou platím více, než se ti může zdát.
0: Ve vysílání rádia Bonton po 19. hodině zazní i tenhle song Petra Koláře. No a pořádně to tady rozhýbe i Eva Farná.
2: Tak měl jsi mě vůbec rád, to nedovolím, vím, že můžu zvát, nebudu...
0: Rozhodně se je na co těšit, ale ještě předtím, čím než se do toho pustíme, mrkneme na zítřejší den.
3: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno. Na horách, na severu a severovýchodě se přechodně může objevit oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 23 stupni a na jihovýchodě našeho území naměříme kolem 25. A teď už nám nic nebrání, aby jsme odstartovali do další společné hodiny.
3: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Je tady 19. hodina, naše druhá společná a spousty skvělé muziky v ní. Něco málo už jsem naznačoval před malou chvílí. V každém případě už za pár minut mám pro vás připravené dva příběhy s úspěšným a šťastným koncem. A jako musím říct, pokyvoval jsem si hlavou, je tohle vůbec možný? Do té doby Otavan, Davidel nebo právě teď duet Petra Janů a Petr Janda.

0: Obláznek dospíval na rádiu Bonton Michal Penk a já už tady mám pro vás ty slibované dva příběhy se šťastným koncem. Ten první se odehrál na Plzeňsku a stala se tam taková situace, kterou mnozí z nás už zažili. Jdete z nákupu, odložíte si věci z ruky na střechu auta, no a pak uklidíte nákup, vesele sednete do auta, odjedete. No jo, jenomže když jste v té ruce drželi peněženku, představte si, že jeden řidič městské hromadné dopravy takovou peněženku uviděl ležet uprostřed křižovatky a když tam čekal na červenou, tak nelenil, vystoupil, vzal jí k sobě a když jel na konečnou, tak ji odevzdal městské policii. Ta zjistila podle dokladů v peněžence, že je jistého mladíka, který už se po ní scháněl. No a tak mu zavolala a protože ten dotyčný tu peněženku popsal do detailu, tak mu ji samozřejmě celou vrátila. A představte si, vůbec nic v ní nechybělo. Jo, slušný lidi pořád ještě existují a díky moc za to. Ten druhý příběh, ten se odehrál v jeho italském městě. Jedna žena si koupila los a představte si, že když s tím losem přišla do trafiky, tak tam jí bylo řečeno, že bohužel, ale nemohou jí vůbec nic vyplatit. No a žena to pochopila tak, že zkrátka dobře opět nic nevyhrála. A tak ten los vzala, zmačkala a zahodila do koše. Až když přišla domů, tak tam se celá její rodina radovala. A to z toho důvodu, že žena sázela stále ta stejná čísla, datumy narození svých dětí, vnoučat. No a protože mladí koukali na televizi, tak zjistili, že prostě babička vyhrála. Jenomže babička už ten los neměla a tak pádila rychle zpátky do trafiky. Ale tam už zjistila, že mezi tím tam byli popeláři a ty už vyvezli popelnice. No a tak jela za těmi popeláři. A představte si, že ti, kteří vysípali ten náklad, tak dalších 4,5 hodiny se prohrabovali v odpadcích, aby ženě právě ten její šťastný los našli. A povedlo se. Žena vyhrála celkem 24,5 milionů korun. No tolik radosti. O tom, jestli se rozdělala i s popeláři, o tom už se tam nic nepíše, ale v každém případě šťastný konec to mělo. Za malou chvíli zamíříme také na silnice a my do té doby budeme hrát třeba Patrika Swayzeho, Evu Farnou, nebo je tu připraven Cock Robin.
1: Radio Bonton.

0: právě dospívala Verona na Rádiu Bonton a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii dvou osobních automobilů na silnici 47 u Kojetína na Přerovsku. Je to bez zranění a místem se dá projet. Nehoda osobního a nákladního automobilu se stala na silnici 249 u Lipčevsi na Lounsku. Tak pozor na to, ale i tady je to bez zranění a místem projedete. No a havárie osobního automobilu do Svodidel je nahlášená na silnici 27 u Čachrova na Klatovsku. Tak pozor na to, na místě vyšetřujeme. Je policie. My opět ze silnic míříme za tím nejlepším z muziky a všude tam, kde nás posloucháte, nejen za volanty. Posíláme třeba Hanson, M-Bob, anebo Hanu Zagorovou, ale právě teď tady pro vás mám přichystaného Eddieho Granta.

0: Studio Bendema z Karviné, teď míříme za tím nejlepším z muziky do příští hodiny a chybět nebude třeba Voxel.
1: Sním či bdím něco mezi tím, v hlavě svár a žár, který neuhasím.
0: Těšit se můžeme také na tenhle obrovský hit Heleny Vondráčkové. No a chybět nebude ani Daniel Landa. Ještě než se ale vydáme a pustíme do toho nejlepšího z muziky, tak se mrkneme na zítřejší počasí.
2: Radio Bonton počasí.
0: Bude jasný až polojasný den, na horách na severu a severovýchodně se přechodně může objevit ještě nějaká ta oblačnost. Nejvyšší denní teploty velmi příjemné, mezi 19 a 23 stupni. Na jihovýchodě našeho území naměříme 25 a my startujeme do další hodiny.
2: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Je tady 8. hodina a já vás zdravím u večerního vysílání našeho rádia. Už za pár minut mám pro vás krásnou pozvánku, která nás vezme na cestu do pravěku. A bude to se vším všudy, tedy i se Zdeňkem Burianem. Nechte se překvapit, kam to bude a co všechno tam budete moci vidět. No a do té doby třeba Jason Donovan, také zpěvák Voxel. A nebo právě v tuto chvíli zamíříme pěkně k výškám s Helenou Vondráčkovou.

0: Pohádky je konec v podání Lucie Bílé a Kamila Střihavky, ale rozhodně není konec vysílání našeho rádia a ještě k tomu přidávám i jednu bezva pozvánku, kde zažijete do slova a do písmene cestu do pravěku. Musíte ale vyrazit do Brna, do pavilonu Antropos. No a hned pod vstupu do hlavního sálu vás ohromí 3,5metrová socha mamuta i s mládětem a vypadá jako živá. Hned vedle toho stojí neandertalský lovec. A tak si můžeme představit, jak to asi tehdejší lidé měli opravdu těžké. Jinak seznámíme se právě v tomto pavilonu Antropos i s tím, jak se vyvíjel člověk, a to z opic až do současné podoby. Nalezneme tam spousty úžasných artefaktů, které se našly při různých výkopových pracích v Brně. No a v neposlední řadě se tady můžeme pokochat a seznámit i z galerii obrazů Zdeňka Buriana. Nalezneme tady přes 30 těch jeho nejznámějších a nejkrásnějších děl, které jsou tady vystaveny. No a také tam můžeme obdivovat samozřejmě i prehistorická zvířata. Jinak, když už jsme u těch zvířat, tak nějaké ty prehistorické kostry, ty se tady určitě také najdou. Takže pokud máte rádi časy dávno minulé a vydali byste se rádi na cestu do pravěku, tak rozhodně do Brna, do pavilonu Antropos. A my už teď míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky, za malou chvíli také mrkneme na silnice a do té doby Dara Rollins, Daniel Landa a nebo právě teď Richard Marx.
1: Radio Bonton.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Tak to byla Celine Dion na Rádiu Bonton a my mrkneme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii dvou osobních automobilů na silnici 446 u Kopřivné na Šumpersku. Je to bez zranění, na místě zasahuje policie, ale místem projedete. Na silnici 22919 u Mutějovic na Rakovnicku havaroval traktor do pole. Probíhají tam teď vyprošťovací práce, tak si na to dejte pozor. A máme tady hlášený ještě kyvadlový provoz, a to na silnici 152 u Modřic. Stala se tam nehoda dvou osobáků, i tady je to bez zranění. V tuto chvíli tam probíhají odklízecí práce. Ze silnic opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky na Rádiu Bonton a posíláme třeba Eltona Johna, Robina Mooda s Evou Borešovou nebo Lady Soul Marie Rotrovou.

0: Petr Novák na Rádiu Bonton právě rozněli a před námi aktuální pohled na zítřejší počasí a do té doby si dáme třeba Vangelise, také Petra Reska nebo právě teď Ozzyho Osborna.
1: Rádio Bonton.

1492 dobytí ráje, tak to byl řecký skladatel Vangelis tady u nás na Rádiu Bonton a v příští hodince se můžeme těšit třeba na Alenku v podání Xindla X.

0: sbírka zvadlejch růží, vanastové věci. No a vzhledem k tomu, že i Radio Bonton už vysílá v dabu, tak vy nemusíte čekat na signál jako skupina Nightwar. Proražme sloup střechou kostela, teď ten levra farář stejně nic nedělá. Ale ještě než se dočkáme téhle skvělé hudby na rádiu Bonton a spousty další, tak mrkneme i na zítřejší počasí.
1: Rádio Bonton počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě našeho území se ještě přechodně může objevit nějaká oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 23 stupni a na jihovýchodě našeho území naměříme 25. Startujeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Je tady naše poslední společná hodinka na rádiu Bonton a právě do ní jsem si připravil takovou malou návštěvu, o které jsem povídal na začátku naší dnešní čtyřhodinovky. My si odskočíme do Číny. Ta patří legendárně k zemím, které přichází s těmi nejmodernějšími technologiemi a uvádí je také do praxe. No a představte si, že takhle dokázali už vyřešit i strážníky. No, nahradili je roboty. Co všechno dělají a jak vypadají, prozradím už za malou chvíli a třeba se jednou toho dočkáme i tady u nás. Ale do té doby U2. Máme tady také Xindla X nebo právě teď Kamufláž.

Bonsoir, Mademoiselle Paris, tak to byla skupina Shalom na rádiu Bonton a my si teď odskočíme do Číny. Ta patří poslední desetiletí k opravdovým expertům, co se týče nových technologií a uvádění toho do praxe. Řeč konkrétně bude o robotice. Představte si, že na rušných křižovatkách už na provoz nedohlíží jen lidé v uniformách, ale policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř dvoumetrových robotů. Dokáží odhalit přestupky, upozornit na ně, ale také třeba poradit i s cestou nebo s parkováním. Pravdou je, že když se dívám na fotografii těch fešáků, kteří mají stejný design, jako mají strážníci v uniformách, tak působí ale trošku děsivě. Jsou to opravdová monstra. No ale v každém případě nemusíme se bát, protože jsem se dočetl, že pravomoc někoho zatknout, tak tu zatím nemají a doufejme, že to taky zůstane. Z Číny zpátky k tomu nejlepšímu z muziky tady u nás na rádiu Bonton. Chybět nebude třeba Barbara Streisand, také Nightwork, nebo teď už tady mám připravenou Tinu Turner.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Každý

0: Karel Černoch dospíval na rádiu Bonton Senko v boju a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii osobního automobilu do Mostku na silnici 32546 v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. Nehoda je bez zranění, vyšetřuje se, ale místem se dá projet. Nehoda dvou osobáků se stala ve Svitavské ulici v Moravské Třebové. Tak pozor na to, ale i tímto místem projedete. No a do třetice, srážka osobního automobilu a traktoru. I tady je to bez zranění, se stala na silnici 04813 u Starého Jičína. Tak bacha na to, i tímto místem projedete, zasahuje tady policie a je to značené. My opět ze silnic míříme k tomu nejlepšímu z muziky tady u nás na rádiu Bonton a připravené pro vás máme třeba Vanastovy věci, Nelly Furtado nebo Když mi tě, každý mi tě lásko závidí, Michal David.

To byla klasika v podání Varastových věcí na Rádiu Bonton a před námi aktuální informace o počasí a do té doby Smokey, Jana Kirchner nebo právě teď Bee Gees.

0: Právě dospíval Petr Fiala s Míšou Klimkovou na Rádiu Bonton a v noci plné hitů nebudou chybět opět a Radeče. Nemáme to za pár, ale za tři. Dáme si také Janka Ledeckého. Čekám na všechno odpověd. A hrát budeme i světové Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart na Rádiu Bonton. To vše už za malou chvíli, ale ještě předtím vším mrkneme na zítřejší počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na horách, na severu a severovýchodě se přechodně může ještě objevit oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihovýchodě našeho území naměříme 25. Tak to bylo pro dnešek ode mne, pro vás úplně všechno. Noc plná hitů právě začíná a já vám přeji, aby byla přesně podle vašich představ. Tak si ji užijte a já se opět budu těšit příští neděli naslyšenou.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: O současném víkendu na českých silnicích zemřelo 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. V sobotu si nehody vyžádaly 5 obětí. Tragická byla večerní nehoda 2 osobních aut u Litvínova na Mostecku. Kromě 2 obětí si vyžádala taky 4 zraněné. U 2 byla zranění vážná. Podobně tragický byl víkend i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí zaznamenala policie i o víkendu na přelomu července a srpna. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly na Balkán, aby tam pomohly s hašením požáru přírody v Srbsku, jsou už v plné akci. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 km východně od Bělehradu. Jedná se o vrtulníky soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky s kapacitou 3450 litrů. V Srbsku zůstanou 5 až 7 dní. Podle hasičů stroje dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a pomalovat šíření plamenů. Srbsko čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. Policisté obvinili z pokusu o vraždu muže, který podle nich v sobotu na Karlovarsku vážně zranil svou ženu. Po útoku utekl, policie ho ale večer dopadla. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s psy je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která to umožňují, mají podle Asociace hotelů a restaurací konkurenční výhodu. Dokonce zákazníci vyhledávají takové ubytování častěji než třeba snídani v ceně anebo soukromou výřivku. Doplní mě prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
2: Lidi, kteří cestují s domácími mazlíčky, je jednoznačně rostoucí trend v České republice. Vidí to, že se nabídne třeba i těm lidem něco navíc, ať už je to miska s vodou, týdny dokonce v hotelech, vidíte i městičku s granulkami a podobně. Tak je to jednoznačně obchodní výhoda, protože ten segment i do budoucna bude stále větší.
1: Houby porostou, pomoci tomu mají vydatné deště posledních dní. Některé druhy dokonce můžou na vláhu reagovat rychle. Nejvíc teď houby porostou u vodních ploch, čili u přehrad a řek. Právě tam by se jako první mohly objevit bedlia nebo třeba i žampiony. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase. Historie 35,76 sekundy.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Firmy v Česku čelily v červenci průměrně víc než 2500 kybernetickým útokům týdně. To představuje meziroční nárůst o 17%. Tuzemské organizace byly vystavené o 335 víc útoků, než je evropský průměr. V českých obchodech se prodávají zabijácké kalhoty, jak uvedl i dnes.cz. Má jít o letní hit, ale přitom způsobují vážné pády a zlomeniny. Zákaznice varují před takzvanými smrtícími kalhotami. Extrémně široký střih zachytává nohy a způsobuje úrazy ženám po celém světě. Jak vypadají, si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích. V Dolní Kalné na Trutnovsku odpoledne hořel kravín s asi 100 kusy dobytka. Díky včasnému zásahu a hašení se zvířatům nic nestalo. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu ale zatím nevyčíslili. Požár se obešel i bez lidského zranění. A ještě jednou z východních Čech i západní Moravy. Svitavsko bude mít konečně desítky nových mobilních vysílačů. Stožáry mají vyřešit problémy se slabým mobilním signálem v regionu.
2: V přípravě je aktuálně zhruba 30 vysílačů, které by měly do 4 let odstranit takzvaná hluchá místa bez kvalitního mobilního signálu. S tím se už například vypořádal vysílač, který nedávno výrazně zlepšil pokrytí v Baníně i na části železničního koridoru. Další vysílač pak stojí nově také v Koclířově. Operátoři teď vedou jednání s obcemi, vlastníky pozemku a stavebními úřady. V různých fázích přípravy jsou tak vysílače například ve Slatině, Makově, Horní Sloupnici, Vlčkově nebo Bělé nad Svitavou a Janůvkách. Oldřich Tamáš.
1: Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při dnešní soutěži jedlíků na východní Moravě, přímo na festivalu Vizovické trnkobraní na Zlínsku, Radim Dvořáček z Ostravy. Svůj vlastní výherní český rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy snědl 228 knedlíků. Zvládl ale víc knedlíků než loni, kdy jich spořádal jenom 180.
3: Já jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba, ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava nebo čekadlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
1: No zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bartoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.

Radio Bonton. Radio Bonton. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

stačí v lece. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: O současném víkendu na českých silnicích zemřelo 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. V sobotu si nehody vyžádaly 5 obětí. Tragická byla večerní nehoda 2 osobních aut u Litvínova na Mostecku. Kromě 2 obětí si vyžádala taky 4 zraněné. U 2 byla zranění vážná. Podobně tragický byl víkend i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí zaznamenala policie i o víkendu na přelomu července a srpna. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly na Balkán, aby tam pomohly s hašením požáru přírody v Srbsku, jsou už v plné akci. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 km východně od Bělehradu. Jedná se o vrtulníky soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky s kapacitou 3450 litrů. V Srbsku zůstanou 5 až 7 dní. Podle hasičů stroje dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a pomalovat šíření plamenů. Srbsko čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. Policisté obvinili z pokusu o vraždu muže, který podle nich v sobotu na Karlovarsku vážně zranil svou ženu. Po útoku utekl. Policie ho